Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Posloucháš Color?
1: Posloucháš Color.
0: Perfektná muzika.
2: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.

jsem sám. Bůh ví, že to rád, rád mám.

0: Junior Music Radio.
1: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý

0: dovládl světu, když hitparádám vyvodili Kool and the Gang.
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra Poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. To a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

Příjemný poslech a ničím narušený sound frekvence Rádia Color. Je tady opět Saxepíl a to je pořad nekomerčně tradiční vždy pro vás. V tento čas jedeme si funky, soul, smooth jazz a latinu. V této hodince zdraví vás Vlady Drtina a samozřejmě spoustu muziky pro vás pro dnešní odpoledne. Giorgio Duca vystřídá Keep Groovin' Mr. Jeff Ryan. To je Smooth Jazz a Gino Rosaria na Radio Color.

Keep Groovin'. A pokud máte rádi Davea Koze, Erika Dariusa nebo Richarda Elliota, tak Jeff Ryan je jeden z těch nejzajímavějších mladých amerických saxofonistů. To byl on a s ním Gino Rosaria. West Coast Smooth Jazz. O ten se postará i další, ale tentokrát velmi zkušený saxofonista tenorák Steve Cole. Knockout and the Radio Color.

Osborna. Tuto skladbu natočil Curtis Mayfield v 70. letech, ovšem Richard Elliot ve svém podání Smooth Move On Up. No a teď už je tady samozřejmě skvělá holandská saxofonistka Candy Dulfer, kterou nemusím na kolo představovat. Proslavila se například po boku Prince, ale dodnes patří mezi největší hvězdy smooth jazzu. Zatím její poslední album mám tady před sebou, We Never Stop. Je to album plné funky, soulu a pozitivní energie. A tady jedna skladba právě z tohoto alba, Deeper a Candy Dulfer.

Pro zářijové odpoledne přispěl i Danny Young, kapela Earth, Wind & Fire a slavný September. No a teď už přichází verze legendární skladby Conga. Ta vznikla v 80. letech v podání kapely Miami Sound Machine a Gloria Estefan. Ovšem v novém kabátě pro Sax Appeal je tady Dave Koss, Gerald Albright, Richard Elliot, Rick Brown, Embry Logan a samotná Gloria Estefan. Tady je Conga.

na funky newyorskou Jamajku. Klasika Funkin' for Jamaica, původně Tom Brown, ovšem v novém kabátě, ovšem v remixu Mr. Bob Baldwin a Marion Meadows a Tony Smith. Funkin' for Jamaica na Rádiu Color. No a když jsme u klasiky, opět další. Právě v tuto chvíli je tady Wayman Tisdale, skvělý baskytarista a klasika kapely Earth, Wind and Fire. Can't Hide Love.

Přátelé, je tady finále pro dnešní Sex Appeal. V tuto chvíli se loučí Vláďa Drtina, přeju vám samozřejmě ničím nerušený poslech Radio Color a my se uslyšíme v Sex Appealu v pravidelných časech, a to v neděli v 15 hodin nebo v sobotu ve 13 a také ve středu v 18 hodin. Mějte se krásně a mějte se sexy.

0: Music Radio.
1: Byly dvě hodiny. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Porter a The Perfect Kiss. To je skladba, která nám otevřela další vydání hudebního pořadu New Wave na Core Music Radio, Radio Hey, u kterého vás od mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Nevín. A kde si každý týden hrajeme hudbu New Wave, Romantic, Synthpopu a taky postpunku 70. a 80. let. A k závěru se vždycky podíváme i na nějakou novější věc. Berlin a The Metro už za chvilku, stejně jako Pete Shelley a Telephone Operator. A na úplný začátek jsou tady Fiat Lux, jejich Blue Emotion, taky velice vzácná, máhorná a zároveň pěkná skladba. Tak příjemný poslech New Wave vám ještě jednou přeje Jakub Nevín a užijte si hodinku s touhle příjemnou muzikou.

Smashing Damn the Dream a kapela B-Movie nám dohrává tady v New Wave. My si dáme další kousky hudby New Wave, Romantic Synthpopu a taky post-punku. A Flock of Seagulls, je taková trochu temnější záležitost, Nightmares. Potom to budou Blank Munch a Waves, no a na začátek jsou tu New Music a věci jejich druhé desky z roku 1981, desky Anywhere, která na svou dobu zněla stejně jako i další alba New Music, ale zejména ta deska Anywhere 81 zněla extrémně moderně. Tony Mansfield tehdy opravdu byl hodně velký hudební inovátor a experimentátor, tak zejména ty poslední dvě alba New Music byly zvukově hodně napřed. Takže tady je While You Wait v New Wave.

Blunt Manch a Scott Waves, taky moc hezká věc z New Romantic éry 80. let. Tady v New Wave dohrává, my si dáme další muziku. Připomínám, že New Wave můžete poslouchat v pravidelných časech na Core Music Radio, kde si New Wave naladíte úterý od 19 hodin večer a potom taky v repríze v sobotu od 14 hodin. No a taky na rádiu Hey můžete poslouchat tenhle ten pořad. My si dáme další muziku, The Mobiles a Drowning in Berlin už za chvilku. Taky tady bude kapela White Lies a There Goes Our Love Again. To je novější kousek z roku 2013. A teď jako první The Lotus Eaters a The First Picture of You tady v New Wave.

White Lies a There Goes All Again. Pochujem kapela, která v tom roce koncertovala i v Praze v Lucerna Music Baru. A my si dáme závěrečný kousek New Wave pro tenhle týden. A to je skladba, která vlastně úplně jako nespadá do New Wave, New Romantic. A vlastně tak trochu ano. To jsou Sparks. Jejich number one song in heaven. To je závěr let 70. spolupráce s Georgem Moroderem. Je to vlastně takové to jejich jakoby disco období, ale zároveň tam je prostě i ta New Wave slyšet. Tak na závěr vám pouštím ten kousek, který má přes 7 minut, tak si ho užijte. Za týden opět naslyšenou se těší Jakub Nevín, dávajte si New Wave opět a teď už příjemný poslech dalšího vysílání a taky téhle krásné skladby.

Dým. Můžete mě ladit každý čtvrtek od 3 do 4 hodiny odpoledne. Repríza je v sobotu v ten samý čas a podporuje to Repre Four Seasons. Včera byla oficiální listening party, kde se Orion je Mickey Vorel. Dělali jsme na tom společně a vychází to 8. října. Vinyl, CD, go get yours. A my jdeme na to. Funk you too, show that get it funk. And your mama, she's gonna get groovy right now. I came here to funk you, your crew, and your whole hood, man. So get down to this funk, you said. Funk you too.

0: smelly bass.
1: I love the smelly bass. Oh yeah.
2: Funk you too.
0: Radio Color.
3: We keep them burning hot. To love a pecka od Glenn McCree. Keep the fires burning. S váma DJ KDM na rádiu Color. A toto je pořád Funk You Too. Show that get it to funk. And your mama. So if you don't know, your mama knows. Včera proběhla listening party nový desky Orion a Mickey Vorel. Vychází to na všech platformách 8. října. Jsou tam produkce ode mě a od Ikona. A jelikož tato sestava je spojená s grupou Salsiča, asi víte, co můžete čekat. Já se s váma loučím, to bylo Funk You Too. Na rádiu Color, show that get into funk and your mama, so tune in again man, cause we're gonna funk you, your crew and your whole hood, každý čtvrtek od 3.

0: Klasik Rádio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.
5: Oi, oi. Hey, yo.

I say yeah.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info WhatsApp.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.

Dělám stojky.

No to se vám nedivím, když posloucháte Color Music Radio. Zdraví vás DJ Minidrak. Za náma je Berenika Kohoutová spolu s Jirkou Burianem, kterého můžete znát třeba jako kapitána Demo. Pod náma jedou Two Unlimited a před náma celá Technomanie.

Technomány opravdu už začala. To je pravda. A před náma je bohužel pravda další. Tentokrát je smutná.

době, kdy tato nahrávka vznikla, James Brown ještě žil. No a vznikla tenkrát taková reakce na tuto nahrávku. Ta odpověď přicházejí Holy Noise featuring the Global Insert Project. James Brown is still alive.

námi je kapela Antikapela s jejich odmocninou z 231. A tohle už je moje oblíbená zpěvačka Rozala.

A další je o životě. Stejně tak jako Love Breakdown, tak i Age of Love je to, co nás často potká.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zablingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: A oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
4: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
5: V dnešním světě kompjutrů,
6: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
7: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
6: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
7: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
8: Sponzor pořadu.

Ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách

si v polovině naší klubové jízdy Mixdown Offline na Color Music Radio. Na programu je ještě spousty muziky a tuti poslechu, ale i k tanci mixuje Aleš Konopka. Přejeme ti dobrou náladu, fajn poslech a kolorový den.

Máme tady sobotu 3. října 2026. 8:05 a startuje další lahutkářství s muzikou 70. a 80. let a s Jakubem Mlýnem za mixpultem, mikrofonem. No a co bych ještě řekl chytrého nějak takhle na začátek. No, vítám vás samozřejmě u téhleté muziky a u tohoto pořadu a budeme se hrát dneska do 10 naživo, potom ze záznamu, ale budeme se hrát až do 1 hodiny noční. Po půlnoci vás čekají maxi verze, dlouhé skladby, instrumentálky a tak podobně. Do té doby nicméně spousta času, do té 10. posílejte i hudební přání, tipy a nápady, můžete psát na mail lahutkarstvi@radiokor.cz nebo se ozvat na Facebooku Kor Music Rádia, kde visí příspěvek lákající vás na dnešní vysílání, anebo taky použít mobilní aplikaci či formulář na webu radiokor.cz. Máme tady říjen, podzim už neúprosně klepe na dveře, sice ještě máme stále takové to babí léto a teploty přes 20 stupňů přes den, ale ono se to příští týden už ochladí, pak už se to asi moc neoteplí. A přece jenom i tak už večer a ráno je celkem velká zima, dny se zkracují a tak dále, no nebudu vás tady deprimovat další podzimní depkou, já si myslím, že už na podzim té únavy a depky máte i tak dost. A doufám, že vás naopak trochu rozveselím a zpříjemním vám večer hudbou 70. a 80. let. Giorgio Moroder a Reach Out už za chvilku, taky Cosmetics a Mind Pollution, nebo Inexis a Original Sin tady v lahutkářství. No já vám přeju ještě jednou příjemný a ničím nerušený poslech na FM Dabu i na streamu a užívejte si sobotní večer s hudbou 70. a 80. let. Tady už jsou Inexis na Core Music Radio a jejich vynikající věc Original Sin.

rakouská kapela Cosmetics Mind Pollution. Měl ještě druhý hit Hello Man. Zpívali anglicky, byť teda samozřejmě s rakouským přízvukem, ale měli docela pěkné věci vlastně v rámci tehdejší německé nové vlny a tak podobně. My jsme si dali tady Mind Pollution, dáme si chvíličku další muziku, máme 20 hodin a 18 minut k tomu. Posloucháte Lahůdkářství, sobota s datem 3. října je tady, byť tady máme stále ještě babí léto, teploty na 20 stupňů, aspoň tady v Praze jsme dneska měli, tak jsme dokonce vyrazili s dcerou na ryby a chytili jsme teda jenom dva malé okouny, jo, což bylo celkem zklamání, čekali jsme trošku něco lepšího. Ale taky dva malí okouni potěšili a tak aspoň jsme si užili odpoledne v přírodě a u vody. Nicméně, teď jsem tady pro vás v Lahůdkářství, pak vyrážím do Lucerna Music Baru, takže po 10. jsem pro vás připravil záznam až do 1 hodiny noční se spoustou skvělé muziky, včetně maxi verzí bohých skladeb instrumentálek po půlnoci. Ale do té doby ještě máme čas a tak můžete posílat vaše hudební přání sem do studia na Facebook, pište, taky můžete využít mail lahutkarstvi@radiocore.cz nebo aplikaci a formulář webu. Dáme si Briana Ferryho a jeho kapelu Roxy Music Kiss and Tell. Taky tady bude kapela Arabesque, ve které začínala Sandra, než se vydala na solovou dráhu, a skladba Don't Kiss a Crocodile, no to je hodně špatný nápad, jako to bych vám úplně nedoporučoval. A začátek obstará Jenna Nene a její Latin Lover, taky moc pěkná věc, která se takřka vůbec nehraje a i v Itálii jako málo kde slyšíte. Jo, Jenna Nene, tam je velká hvězda, věci jako i masky nebo fotoromance a podobně, to jsou jako známé věci, ale Latin Lover je za mě jedna z jejich nejlepších věcí a vůbec to skoro nikdy neslyšíte. Tak si tohle skladbu dáme tady v Lahůdkářství na Core Music Radio.

Tak to byla arabeska Don't Kiss a Crocodile na Core Music Radio, taky taková rozžuchaná hezká věc, ale tak to byly všechny ty věci z konce 70. začátku 80. let, takové ty diskokousky, které byly jako hrozně pozitivní, prostě příjemné a tak podobně. My si dáme další muziku, bude tady kapela Frere a Riders in the Night, taky si dáme Ken a I Want More. A potom tady mám přání od posluchače Honzy Skladna na Huberta K. a jeho Limuzín. To je taky skvělá věc 80. let, už z té éry, kdy vlastně Hubert K. přestal zpívat německy, začal zpívat anglicky. Takým přelomem bylo album Golden Titan v roce 84, které produkoval Michel Cretu a které vlastně znělo úplně jinak než tvorba Huberta K. v německé nové vlně. Ale ještě bylo zpívané celé německy a tam jsou ty věci jako Engelnu Sieben a Wendermond, Die Sonne berührt a podobně. No ale pak už Hubert K. začal zpívat anglicky a to byly věci jako právě Limousine nebo So Many People a další. A podobně začali zpívat anglicky i jiní interpreti německé nové vlně, třeba Peter Schilling, že ten měl takový ten World of Lust and Love, jak se jmenovala ta písnička, tyjo, no, Different Story. Tak to bylo taky anglicky zpívané a Nena taky zpívala anglicky chviličku a Hubert, tedy ne Hubert, už jsem říkal, ale Joachim Witt taky zpíval anglicky, takže těch interpretů německé vlny, kteří nějak tak jako přeskočili na tu angličtinu, bylo více a Hubert K. se k ním taky přidal. Tak si dáme jeho Limuzín tady na Core Music Radio, Bohutkářství.

Tak to byl Ken, I Want More, tady v hudkářství na Core Music Radio. My si dáme další muziku. Bude tady francouzská kapela Partenier, Particulier. No, a stejná skladba, a už to nebudu říkat znova. To jsou osmdesátky, je to vlastně něco podobného jako třeba kapela Indochine, která tehdy ve Francii byla velice úspěšná v rámci synthpopu a New Wave. Taky tady bude kapela Punch a Love Me, to je celkem velká rarita, která se málo hraje. A jako první jsou tu Level 42 na přání posluchače Pavla z Facebooku, že by si mohli zahrát něco od téhle kapely, třeba Lessons in Love, tak právě tuhle věc jsem zaradil do playlistu. A pokud i vy ostatní byste měli nějaká hudební přání a hudební tipy, tak pište na Facebooku, pište na mail a pište na všechny možné adresy a ještě si něco přejte, protože do 10. hodiny máte prostor na vaše hudební tipy a hudební přání. Teď jsou tu Level 42 na Core Music Radio.

strašně nevím, kde jsem tuhle tu věc slyšel jako poprvé, možná to bylo Schwarzwald Radio německé, nebo u Pavla Bárty možná v tradiční party. Každopádně to byly Punch a Love Me, takový úplně typický ten Eurodance synthpop 80. let. Tady v Lahutkářství, minutku po deváté máme aktuálně a jak jsem říkal, tak do desáté to živě, takže můžete posílat vaše hudební přání, hudební tipy a hudební nápady. Já se jdu podívat, jestli nějaké zase dorazily, protože něco přišlo sem do studia a já nevím, jestli to všechno budu mít, jo, já jsem se podívat tady takhle rychle sem do toho archivu, napsal poslouchej František Saváš, I'm losing you. No, tyjo, hledám, koukám a I'm losing you tady asi nevidím. Nicméně, když tak od Saváše zahrnu něco dalšího, anebo I'm losing you někde najdu. Pak napsal poslouchej Heda, jestli bychom si zahrali Seed of Love. No tak Seed of Love jsou dvě možné věci. Buď Seed od Alphaville, anebo Seed of Love od Tears for Fears. Tak věřím, že mi posluchačka Heda napíše na Facebooku, co konkrétně myslela, jestli to jsou Alphaville anebo Tears for Fears, protože mám samozřejmě obojí tady v archivu, a tak si jednu z těch věcí dáme. A podívám se potom taky na to, co jste psali i na mail a tak podobně, protože tam jsem se ještě neprokousal přes spam, který mi sem do chránky bohužel chodí. No a tak teď tady pro vás mám další muziku, bude tady, já ty Alphaville tam pustím rovnou, kdyby to byly pak Seeds of Love od Tears for Fears, tak si pustíme taky, ale Alphaville Seeds, to je krásná věc, která vyšla jako Bčková strana singlu a teďka, ano, Big in Japan, bylo to na singlu Big in Japan. Potom tady bude skupina Tonic a Pirates Abroad, to je francouzská, možná belgická věc. A taky tady bude Miroš Birka a Dojemný příběh. To je taky muzická věc. A tady už jsou Alphaville. They're calling you like lovers, they'd always want more. Department 27. Deep down below. You're piecing together

To byl Miloš Birka a jeho dojemný příběh, mimochodem skladba, která nikdy oficiálně nikde nevyšla. Já ji mám nahranou z Slovenského rozhlasu, který ji má v archivu a kde ji hrát můžou. Ale tahleta věc nevyšla nikdy oficiálně na žádné desce ani CDčku a tak nějak jsem čekal, že když teďka vyšel vlastně výběr Miloš Birky, už nepamatuju si, jak se jmenoval přesně, ale vyšel před pár týdny, a kde jsou různé právě demo verze a nikdy nevydané verze a podobně, tak že tam vyjde i tahle věc a nevyšla. Stále nevyšla, prostě stále to neexistuje. Bohužel, asi to stále zůstane nějakým způsobem zachované v archivu Slovenského rozhlasu, kde k tomu nikdo nemůže. A tak já to mám aspoň nahrané z vysílání Rádia FM ve stereo verzi. Na YouTube tam je tuším jenom nějaká monoverze. No, co se dá dělat? Nicméně moc hezká věc od Miloš Birky, vlastně z úplně těch jeho začátků v 70. letech, to byla skladba Dojemný příběh. Teď tu mám pro vás Grauzone a Hinter den Bergen. Taky tady bude Karol Devito a Cool World a potom napřání posluchačky Hedy, která napsala o Seeds of Love. Já jsem nevěděl, jestli to jako jsou Seeds of Love, které jsme si hráli, nebo Seeds of Love od Tears for Fears, což je věc z roku 89 z desky, která se jmenuje vlastně víceméně stejně. Tak to byly Tears for Fears. Tak si Tears for Fears dáme právě teď. Sowing the Seeds of Love, tady vohutkářství na Kovor Music Radio. Má 21 hodin a 15 minut, ještě si budeme vysílat do té desáté, po desáté, už se s vámi rozloučím a mám tady pro vás připravené 3 hodinky vysílání až do jedné se spoustou skvělé muziky. Tak si to užijte. Ale teď ještě stále můžete posílat i hudební přání, tak posílejte.

Tak to byly švýcarští Grauzone a Hinterbergen na Core Music Radio 21 hodin a 27 minut k tomu. Posloucháte Lhoutkářství s muzikou 70. a 80. let a my si dáme další hudební kousky. Mám tady hudební přání na dvě věci. Savage a I'm Losing You, to je

už jsem tady vyhrával v archivu, tak si to pustíme. Taky tady mám přání na Eurythmics a Little of You od posluchačky Vlasty, taky tuhle skladbu jsem našel v archivu a taky si ji pustíme. A k tomu si přidáme taky ještě Gloria Estefan a její celkem hitový kousek Dr. Beat z 80. let. Pokud byste ještě měli hudební přání, do 10. máte prostor, pište sem do studia na hudkářství@radiokolor.cz, taky se ozvěte na Facebooku nebo přes mobilní aplikaci a formulář na našem webu. Po 10. bude hudkářství už ze záznamu, ale nebojte se, opět jsem pro vás jako vždycky přetočil originální záznam pro dnešní večer, takže se máte na to těšit, bude to víceméně jako by to bylo naživo, akorát nebudu hudební přání a budeme si vysílat i po půlnoci, kdy vás čeká německá nová vlna austropop a potom maxi verze a dlouhé skladby až do 1 hodiny noční, takže si to věřím, užijete celkem fajn a sobotní večer vás bude bavit až do pozdních hodin. Teď jsou tady Eurythmics a Little of You, potom Savage, taky Gloria Estefan a další muzika tady v Lahutkářství na Color Music Radio.

Tak to byla Gloria Estefan, Dr. Beat na Core Music Radio, má 21 hodin a 39 minut, skoro 40 minut tomu. No a posloucháte Hudkářství, které za chvíličku skončí živě, tady okolo té desáté, ale potom tady mám pro vás připravené další 3 hodinky vysílání, včetně Maxi Verzí, dlouhý skladeb a tak podobně po půlnoci, takže se těšte na vysílání až do 1 hodiny noční. A užijete si spoustu krásné muziky, kterou jsem tady pro vás v týdnu poctivě připravil, protože po desáté vyrazím do Lucerne Music Baru. Nicméně, teď si dáme ještě další muziku a ještě potom nějakou přidám. Bude tady Johnny Russo a Una Vipera Saro, taky Vladimír Pěsněkov a Rži Kot, to je skladba, která mnoho posluchačů potěšila. A dokonce mi psali posluchači, že se jim to strašně líbilo, abych to zahrál znovu. Tak tuhletu sovětskou věc si za chvíličku pustíme. A na začátek je tady hudební přání od posluchače a já se musím podívat správně do mailu, abych to přečetl dobře, protože napsal si o to jeden z našich posluchačů, který napsal právě na posluchač Sluníčko, si napsal o Johna Milese a skladbu Music. To je nádherná věc, tu mám hrozně rád. Pochází z 70. let, tuším konkrétně do roku 76 a je to taková prostě, řekněme, progresivně rocková věc, která tehdy trochu vybočila z těch standardů a dodnes je to opravdu krásná věc, stejně jako třeba věci od Alan Parsons Project nebo od Eltona Johna a tak podobně. K tomu bych to trochu připodobnil. Takže John Miles a Music tady na Core Music Radio, to je opravdu výjimečná a krásná skladba.

Ržikot, Vladimír Přesněkov, na Kohanovské rádiu. To je fakt jako taková zvláštní písnička, ale tak už mi tady několik posluchačů napsalo, že se jim to líbilo, abych to zahrál znovu, tak jsem vám to pustil a doufám, že vás to potěšilo. Teď tady mám další hudební kousky, které jste poslali, nebo respektive, o které jste si napsali sem do Color Music Rádia, do lahutkářství. A zahrajeme si je už za chvilku, stejně jako další muziku, kterou jsem tady pro vás připravil já, jako Pelín, do playlistu a do dnešního vysílání. Napsal posluž Libor o Simple Minds, Let There Be Love, tak to si pustíme už za chvilku. Chvilku tady trvalo, než to najdeme v archivu, tak jsme to našli dohromady a už to tady mám, takže za chvilku uslyšíte Simple Minds. Taky si pustíme další muziku. Já jsem se říkal, jak to tady teďka jako poskládat, protože vlastně mňau, mňau, mňau, mňau, tady byly Ržikot, respektive Vladimír Přesněkov, tak to trochu vyvážíme, abychom jako nedržovali kočkům, ale abychom trochu posílili i tu psí stranu, tak si dám Rough Mix od Wonder Dog. No, to je taky legendární věc z 80. let, takže si trochu zaštěkáme. Pak tady bude tady kapela Simple Minds, Let There Be Love, taky si dáme Pravokazaviště a Moderná divojka, to je jugoslávská nová vlna, moc hezká věc. A jako první je tu skladba, kterou jsem hrál minulý týden, ale vy jste si o ní napsali znovu, že byste ji rádi slyšeli, a mě to hraje trochu v hlavě, se musím přiznat, celý týden, a hrál jsem to i v Lucerně, dokonce jsem dopustil tuhletu věc. Teď si to jako představte, jo. Fakt to chtělo trochu odvahu, ale ne, jako fakt jsem si trochu říkal, tak hele, tak proč ne, jo. A už tam byly i lidi, jo. Koukali se na to trošku zvláštně, teda musím říct, že když tohle slyšeli a viděli, tak asi nevěděli, co si o tom myslet. Tady jsou Weibach a jejich Opus Dei alias Life is Life. Tak si to užijte. Teď si představte, že přijdete na diskotéku. Life. Do Lucerny a teď tam slyšíte tohleto. Life.

teď si představte, když přijete tancovat na diskotéku do centra Prahy a hraje tam toho. Ne, nic bych si o tom myslel. A teď si představte, kdyby tam potom zahrálo tohle. To jsem ještě neskoušel, ale možná to zkusím příští týden, tak se přijďte podívat do Lucerny. Třeba tam bude hrát i Wonder Dog.

When's a Train Love, no a tak už o 20 minut později si pustíme záznam. Loučí se Jakub Melín naživo, ale ještě tady pro vás mám 3 hodinky skvělé muziky, včetně Maxi rozdílových skladeb, tak si to užijte na Core Music Rádiu. Já jdu do Lucerny a tak tam se také taky užiju, bych řekl, tady nevím, kde tam bude všechno, ale uvidíme, co to bude. Tady Fancy a Chinese Eyes.

Caught by Surprise, to byl pan na Core Music Radio a hudkářství. Posloucháte sobotní večer plný hudby 70. a 80. let, kterým vás od mixputu a mikrofonu provází Jakub Nelín. Máme tady první říjnové hudkářství s datem 3. října. No a i nadále si budeme hrát 70. a 80. Teď už tedy ze záznamu, ale doufám, že si užili první 2 hodinky živě. No a teď už pro vás mám připravené další 3 hodiny záznamu, takže si budeme hrát až do 1 hodiny v noci, včetně maxi verzí a dlouhých skladeb. Tak a teď si dáme kapelu Berlin a No More Words, taky tady budou Naked Eyes a Sacrifice a jako první jsou tu Promises a Baby It's You, to je tuším holandská kapela, která měla tenhle ten jeden jediný hitový single vlastně na přelomu 70. a 80. let. Tak tady jsou Promises a Baby It's You, Pahutkářství na Core Music Radio a i nadále vám příjemný a ničím nerušený poslech přeje od mixpultu a mikrofonu Jakub Melín.

Naked Eyes a Sacrifice a hudkářství na Color Music Radio. A dál si budeme hrát 70. a 80. Bude tady Clark City Crew a Hey You. Taky Samantha Fox a I Surrender to the Spirit of the Night. Nebo si dáme Nick Straker Band a Leaving on the Midnight Train. Jako první tady bude skladba s příznačným názvem First. A to je Gazebo. A tady v hudkářství na Core Music Radio. Připomínám taky výhodové vysílání, které vás čeká, jako vždycky na podzim, tady máme společné vysílání nejprve s Pavlem Bártou, pak s Jirkou Neumannem, tak už i pro Pavla Bártu mám určený datum, a to je 24. října v sobotu, budeme vysílat s Pavlem dohromady zase do brzkých ranních hodin. No a s Jirkou Neumannem si zavysíláme zase v listopadu, tradičně okolo toho 20. listopadu vždycky vysíláme tak nějak plus minus stejně, tak letos to bude 21. listopadu v sobotu. Teď už vahutkářství, Gazebo a jeho First a potom další 70. a 80.

Největší hitem kapely Nick Stryker Band byla 100% Shorba a Walk in the Park, ale měli potom ještě další jeden, dva docela povedené singly a jedním z nich byla právě Shorba Leaving on the Midnight Train z roku 1980, kterou jsme si dali tady v Lahutkářství na Color Music Radio. Posloucháte sobotní večer s datem 3. října, první říjnové Lahutkářství. No a už si vysíláme ze záznamu, ale doufám, že vás to baví a bude bavit nadále. Čeká vás i hodinka mezi půlnocí a jednou s maxi verzemi, dlouhými skladbami a instrumentálkami. Do té doby třeba Lee Merrow a Shanghai, taky Evil Magic Orchestra a Behind the Mask, nebo When in Rome a The Promise. Ale dáme si na začátek taky Sandru. Tu si tady v Lahutkářství celkem často hrajeme. Tentokrát to bude její skladba Stop for a Minute. Tady na Core Music Radio.

Lucky One, tak to byla Laura Brannigan. Posloucháte nadále Lahoutkářství s hudbou 70. a 80. let, kterou vám z éteru na Core Music Radio hraje každou sobotu večer Jakub Nevín od mixpultu a mikrofonu. No a dáme si další hudební kousky pro tuhle sobotu s datem 3. října 2026. Máme první říjnové lahoutkářství, určitě nebude poslední, sice teď už je to ze záznamu, ale první hodinky byly živě a příští týden se těšte zřejmě na podobnou kombinaci. Ale co vás čeká 24. října, to je živé vysílání ve dvojici s Pavlem Bártou, které bude naživo od 8 až do pozdních nočních nebo chcete-li i brzkých ranních hodin, zase to určitě vydržíme hodně dlouho. A těšte se na spoustu raritek, věcí z vinylů, maxáčů, specialit a tak podobně. Možná si dáme i nějaké hudební téma, to si ještě musíme rozmyslet, ale každopádně si sobotu 24. zarezervujte a pokud byste nemohli poslouchat naživo, tak bude určitě k dispozici i záznam toho vysílání. Teď ale zpátky k dnešnímu lahoutkářství, mám tady pro vás nadále třeba Liza Minnelli a Losing My Mind, taky bude Prince a 1999, ano, a taky si dáme Modern Talking, Jet Reiner, to jsme si tady celkem dlouho nehráli. Na začátek taková hodně našlapaná věc, to jsou Sly Fox a Let's Go All The Way, tady v lahoutkářství.

Yeah.

Jetliner, to byly samozřejmě Modern Talking, Vohutkářství na Core Music Radio, my si dáme další muziku. Budou tady Pet Shop Boys a Always On My Mind, taky velký hit, který jsme se tady ale docela dlouho nehráli. Dáme si Joyce Newton, Angel of the Morning a bude tady taky Kim Wilde a I Just a Feeling. Ale začneme takovou rozjuchanou věcí od Plastic Bertrana, který byl úspěšný ve Francii a některé jeho hity se hrály docela i po Evropě. A tohle to byl asi ten největší z 80. let. Takže si dáme skladbu Sa Plan Pour Moi tady v Vohutkářství na Core Music Radio.

Úžasná deska Select, to byla Kim Wilde a Just a Feeling. Jedna z mých hodně oblíbených věcí, celá ta deska, ale i tahle ta skladba. A doufám, že i vás, posluchače a hudkářství na Core Music Radio, tahle ta skladba potěšila. Dáme si další muziku, bude tady John Farnham, ale ne jeho velký hit, který tehdy v 80. letech měl, a to byla skladba s názvem The Voice, pokud se pamatuju dobře, já se radši podívám, protože abych vám tady se jako Your The Voice byl ten největší hit, to se hraje dodnes v rádích, velmi známá skladba, ale my si dáme jinou věc od něj, a to je skladba Pressure Down, taky poverný kousek, který se v rádích naopak od na rozdíl od Your The Voice vůbec nehraje. Pak tady pro vás mám další muziku, a to je Jen Vidlin, jedna z členek dívčí kapely The Go-Go's, kde byla mimo jiné třeba i Belinda Carlisle, která tam zpívala. A pak se vlastně Go-Go's rozpadly a ty jejich členky se dali na solové dráhy, no a nejdále to samozřejmě dotáhla právě Belinda Carlisle. Ale třeba i Jen Vidlin měla v 80. letech velmi úspěšnou věc Rush Hour, a tu si pustíme. Taky tady byl švýcarský double a The Captain of Her Heart, nádherná věc. A na začátek John Anna Trading a Drop the Pilot, její jediný velký hit, ale taky naprosto skvělá věc, která se třeba u nás v rádiích nehraje vůbec, je to velká škoda. Třeba v Německu, v Rakousku občas tuhle skladbu uslyšíte, ale taky minimálně. Tak si dáme tady v hudkářství na Core Music Radio.

Francesca kapela Double, Captain of a Heart. Chvilku před půlnocí na Core Music Radio, my si dáme po půlnoci i nějaké ty německé nové vlny, austropopy a tak podobně, posuneme to trošičku přes tu půlnoc. Ale teď tady pro vás mám ještě do půlnoci, pojď to stihneme, no stihneme jeden kousek, pak po půlnoci tady budou další věci, dáme si nějakou tu německou novou austropop. Teď ale francouzská New Wave a Synthpop, to je Christine Jacqueline a Fudevu, tady vahutkářství. No a po půlnoci už tady nějaký teda austrop a německá nová vlna a pak maxáče, instrumentálky a tak podobně do jedné hodiny noční. Tak i nadále, příjemný poslech vám přeje Jakub Nevín od mixpultu a mikrofonu, užívejte si lahutkářství za ten 3. října a my si dáme další muziku, tak si ji užijte a ať už posloucháte na FM, v dabu nebo na streamu, tak doufám, že máte příjemný večer. No a za týden opět lahutkářství bude zase živě chvíli, teď už jsme ze záznamu, no a 24. října připomínám speciál s Pavlem Bártou a 21. listopadu si budeme vysílat s Jirkou Neumannem. Jestli myslím ještě něco dalšího mezi to nebo potom, to se dozvíte určitě včas, ale zatím jsou tyhle dva dlouhé speciály a živé speciály naplánované, tak se těšte a zapište si je do kalendáře a záznamy samozřejmě budou. Teď už Christine Jacqueline a Fudevu tady vahutkářství.

Pavel Štefán, Wir wollen tanzen gehen, posloucháte Lahutkářství, máme chviličku po půlnoci a pustíme si ještě nějakou tu německou novou vlnu a Austropop, ale pak už vás čekají maxi verze a dlouhé skladby do té jedné hodiny. Stále vás vysílání provází Jakub Melín, máme dneska sobotu s datem 3. října a teď už sice vysíláme z záznamu, ale doufám, že vás to i tak baví a užíváte si sobotní večer plný hudby 70. a 80. let. Čeká vás Knickerbocker und Biene a Zurück zu dir. Potom tady bude kapela Stahlnetz, Wir sind glücklich, to je taková docela vzácná věc. A dáme si Petra Corneliusa, jeho skvělou věc Reif für die Insel. Jako první jsou tady právě Stahlnetz, to je kapela, kterou se zapomněl v německé nové vlně, na rozdíl těch velkých jmén jako Nena, Peter Schilling a tak podobně, je Stahlnetz hodně neznámá skupina dneska a nikde se to moc nehraje. Ale oni měli jako opravdu zajímavé texty u těch písniček a i ta hudba byla slušná, takže já tady Stahlnetz občas docela hrávám. Tohle to je skladba, která se jmenuje Wir sind glücklich. Taková, oni ty texty měli dost často takové jako hodně společensky kritické, sice bylo jako trochu legrační, ale zároveň vlastně to rýpalo do různých věcí. Tady ta písnička vám říká, že prostě máte být šťastní, ať se děje, co se děje, jestli hrozí válka, tohle prostě, tak máte být stejně šťastní. No, ty texty v německé nové vlně byly občas takové hodně zvláštní. Tak tady jsou Stahlnetz a dále si užívejte lahutkářství na Color Music Radio.

Residence vzal toho Peter Cornelius, trocha austropopu, nikdy neškodí tady vahutkářství. No a teď už jsou tu dlouhé skladby, instrumentálky a tak podobně. Dneska to budou samé maxáče a na závěr jedna hodně, hodně dlouhá skladba. Madonna Into the Groove už za chvilku. Teď The Twins a Love System, taky v maxáče, to Finchovém, z vinylové desky. Možná občas trochu zapraská, i když tady moc ne, protože ty maxi singly zaprvé moc nepraskaly. Ty desky byly Twelve Inchové, ale byla na ní vždycky jedna skladba. A přehrávaly se na 45 otáček, už je to mnozí znáte. Ale taky protože tahle deska na mém archivu je v perfektní kvalitě, takže je to lepší než CDčka. Tak tady jsou The Twins, potom Madonna, po další muzikál v hudkářství.

0: What's going on there?
1: Well, we're in love.